0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Na pršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, líska nebo olše. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
2: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí

0: z divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
1: Artbeat.cz, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
2: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
2: 30 rokov na scéně, Moment O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
7: Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně. Dopravní policisté v Olomouckém kraji hlásí rekordní počty srážek se zvěří. Za uplynulou sezónu řešili přes 850 nehod, nejvíc jich bylo na Olomoucku. Vůbec nejnebezpečnější úsek je ale na Přerovsku na silnici první třídy mezi Kokorami a Předmostím. Řidiči by podle strážníků měli v kritických odpoledních hodinách ubrat plyn a dávat velký pozor, píše o tom Deník. Sport. Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, líska nebo olše.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. červen na Skyroku. Povodně jsou nepříjemnost, která nás čas od času postihuje. Dnes si připomínáme tu největší ve 20. století v Československu na Dunaji.
2: Přívalová vlna roztrhla 15. června roku 1965 u obce Patince ochranou hráz a likvidovala vše, co jí stálo v cestě. O dva dny později podlehla tlaku vody protipovodňová zábrana u Číčova a dílo zkázy bylo dokonáno. Celkem se z Dunaje vylilo přes miliardu krychlových metrů vody. Evakuováno bylo více než 54 tisíc lidí, na 4 tisíce rodin přišlo o střechu nad hlavou. Lidské ztráty byly naštěstí minimální. Nejčastěji se uvádí, že o život přišli jen dva lidé.
1: Povodně za sebou nechávají finanční ztráty, tím se dostáváme k penězům, které mají dnes své výročí. 15. června neuvěřitelně vzdáleného roku 1762 emituje Marie Terezie bankovky, které se objevují poprvé i v českých zemích. Tehdy se jim říká bankovní cedule neboli bankocetle. S penězi souvisí i další už hudební událost. 15. června 1999 vychází komerčně nejúspěšnější album skyrockového interpreta Carlose Santány Supernatural. Připomíná z něj celosvětové hity Smooth nebo Maria Maria. Hezké vzpomínání je také na 15. červen 1986. Na stadionu Giants v New Jersey se koná závěrečná show turné na podporu Amnesty International nazvaná Conspiracy of Hope, Spiknutí naděje. Na něm mají fanoušci šanci slyšet mimo jiné i rockové celebrity jako U2, Bryan Adams, Lou Reed, Peter Gabriel nebo dnes už vzpomenutého Santánu. I zítra vybíráme rokově z dějin, tak si nás nalaďte.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Jahody, jahody. Přijďte si na

0: kvalitní, příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatiích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
6: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
11: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna.
13: Tohle bude dlouhá noc.
12: Fortuna, dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
0: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
15: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 15. června. Nečekané množství zdravotních potíží na sobotním olomouckém půlmaratonu. Záchranáři zasahovali u desítek běžců. I přes příznivé počasí, kdy nepanovaly typické vysoké teploty, 13 běžců skončilo v nemocnici. A jaký byl olomoucký půlmaraton po sportovní stránce? 16. ročník 21-kilometrového závodu ovládli Španělé Jorge Blanco s časem 1 hodina 3 minuty a 8 vteřin a Carolina Robles s časem 1 hodina 9 minut 30 vteřin. Ta překonala ženský evropský rekord závodu. Nejlepšími českými běžci na maratonu olomouckém půlmaratonu se stali Matěj Hřebačka, který přiběhl v čase 1 hodina 7 minut 16 sekund a mezi ženami stříbrná Tereza Hrochová, která časem 1 hodina 10 minut a 53 sekund překonala český rekord olomoucké trati.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Tragédie na severu Olomouckého kraje. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku včera zahynul drážní hasič. Strom spadl před osobní vlak kvůli silnému větru. Muž nepřežil i přes okamžitou pomoc kolegů.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli na palubovce v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Ano, víme, jak bude. Dnes proměnlivá oblačnost, většinou polojasno anebo oblačno, teploty 16 až 20. V dalších dnech tohoto týdne se má postupně oteplovat a bude to na kraťasy, na sluneční brýle a taky na zmrzku. Zítra z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu polojasno anebo oblačno 24 stupňů, ve čtvrtek polojasno 26 stupňů a v pátek slunečno s teplotami u třicítky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, ve Valmezu, v Krnově, také v Kroměříži, pondělní provoz bez nehod. Ale bouraný osobák, bouraný nákladák, únik nafty a zásah policie i hasičů. Tak to momentálně vypadá na silnici mezi Moravskou Třebovou a Svitavami, kousek za tunelem Hřebeč. Policie řídí provoz, zdržení je zatím minimální. Další bouračka je přímo ve Svitavách na ulici Svitavská. A policie teď ráno hlídkuje na kraji Prostějova na ulici Československého armádního sboru. I kousek za městem v Bedihošti na ulici Prostějovská za poštou. Pokračuje ráno plné úsměvů a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
0: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc. Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Ahoj všichni a jdeme na to. Berani, zkuste dneska vybočit ze stereotypu. Býci, nakopněte se k nějaké spontánní akci. Blíženci, celkem rychle načerpáte potřebné síly. Raci, vy si zasloužíte 100% restart. Lvi, s okolím prožíváte skoro pohádkovou harmonii. Pany, nedělejte nic, na co vám nezbývají síly. Váhy, na blížící se léto chcete mít šmrnc. Štíři, během dneška vyřešíte několik zapeklitých úkolů. Střelci, máte chuť chovat se výstředněji, než je zdrávo. Kozorozi, pochlubte se, když se vám zadaří. Vodnáři, zaměstnejte se nějakou kreativní činností. A co my ryby, nestydíme se za své city a ukážeme světu svou pravou tvář.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
6: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u galerie Šantovka Olomouc.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
10: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháte Skyrock s

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: ukázal, co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rokové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ententýky, dva špálíky, balón vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
3: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned z několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
9: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
15: A my budeme tancovat, až do samého rána.
14: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
16: Rokové pecky pro lepší náladu.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Je pondělí 15. června. Nově 3 národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud tu měla status národní sbírky pouze sbírka růží v rozáriu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk. Příběh starý 750 let mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města a potrvá do 11. října. Od dneška začíná sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadu má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři mají také rozhodnout o tom, kolik mají Česká televize a rozhlas po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Zasedání začíná v 11 hodin.
0: Sport.
1: Medaile v rychlostní kanoistice. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. Šlo o jeho druhý titul na šampionátu, v sobotu vyhrál na kilometru. Gratulujeme.
2: Víme, jak bude dnešní teplotní maxima mezi 16 a 20 stupni. Proměnlivá oblačnost, většinou tedy polojasno anebo oblačno. V dalších dnech se má postupně oteplovat, bude to na sandály, na opalovací krémy a taky na vychlazené pití. V úterý z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu 24 stupňů, polojasno anebo oblačno, ve čtvrtek 26 stupňů, polojasno a s pátečními třicítkami by nás mělo čekat slunečno.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
2: Policie v Přerově, v Bruntálu, v Prostějově, také mezi Moravským Berounem a Šternberkem a bouračka na Boskovicku ve Voděradech. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď hlídkuje na příjezdu od Olomouce do Přerova, také v Bruntálu na Dukelské, mezi Šternberkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici nebo v Prostějově u Kruháče na Držovické. A nehodové formuláře se vyplňují na Boskovicku ve Voděradech za obchodem ve směru na Krhov. S námi víte, co je před vámi. Dobré ráno.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý Vít a v Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselí. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká do zad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
2: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
13: Ekokom.

Stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatiích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Město Olomouc spustilo anketu Učitel roku 2026 a Počin roku 2026. Žáci, rodiče i veřejnost mohou nominovat inspirativní pedagogy a výjimečné školní projekty. Hlasování běží na webu olomouc.eu do 23. srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co se děje v Boskovicích? Začala tu rozsáhlá rekonstrukce parku u zámeckého skleníku. Proměna vyjde na 78 milionů korun. Je to o desítky milionů méně, než se čekalo, píše deník. Hotovo má být v říjnu příští rok. Kvůli stavbě platí v parku zákaz vstupu. Boskovický zámecký skleník s akcemi zůstane otevřený do 12. července. Oblíbené letní kino tu bude promítat celé prázdniny, ale bude přístupné od horní cesty. Pokud pojedete vlakem, raději si zkontrolujte, jak vám to jede. Na železnici včera začal platit upravený jízdní řád. Změny se týkají regionálních vlaků ve většině krajů České republiky. Mají zlepšit návaznost mezi spoji.
0: Sport.
2: Kdo vyhraje Národní basketbalovou ligu? Až sedmý zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Opava začne dnes v 17 hodin.
3: Ano, víme, jak bude dnes proměnlivá oblačnost, většinou polojasno anebo oblačno, teploty 16 až 20. V dalších dnech tohoto týdne se má postupně oteplovat a bude to na kraťasi, na sluneční brýle a taky na zmrzku. Zítra z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu polojasno anebo oblačno 24 stupňů, ve čtvrtek polojasno 26 stupňů a v pátek slunečno s teplotami u třicítky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce, také z Přerova pro vás právě teď. Policie v Olomouci u kempu Krásná Morava hlídají také v Hejčíně na Tomkově ulici. Bouračku dvou osobáků právě teď objíždíme v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária a bourá se i v Přerově na Kajnarově ulici u kavárny. Přejeme pondělí plné úsměvů a pohody. Jeďte s námi, jeďte bez nehody.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Co se tady deje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
15: Posloucháte Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháte Skyrock. Skyrock.
2: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Olpran je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
0: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz. Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a navíce než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nečekané množství zdravotních potíží na sobotním olomouckém půlmaratonu. Záchranáři zasahovali u desítek běžců. I přes příznivé počasí, kdy nepanovaly typické vysoké teploty, 13 běžců skončilo v nemocnici. A jaký byl olomoucký půlmaraton po sportovní stránce? 16. ročník 21-kilometrového závodu ovládli Španělé Jorge Blanco s časem 1 hodina 3 minuty a 8 vteřin. A Karolina Robles s časem 1 hodina 9 minut 30 vteřin. Ta překonala ženský evropský rekord závodu. Nejlepšími českými běžci na maratonu olomouckém půlmaratonu se stali Matěj Hřebačka, který přiběhl v čase 1 hodina 7 minut 16 sekund, a mezi ženami stříbrná Tereza Hrochová, která časem 1 hodina 10 minut a 53 sekund překonala český rekord olomoucké trati.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Tragédie na severu Olomouckého kraje. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku včera zahynul drážní hasič. Strom spadl před osobní vlak kvůli silnému větru. Muž nepřežil i přes okamžitou pomoc kolegů.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli na palubovce v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dnešní teplotní maxima mezi 16 a 20 stupni, proměnlivá oblačnost, většinou tedy polojasno anebo oblačno. V dalších dnech se má postupně oteplovat, bude to na sandály, na opalovací krémy a taky na vychlazené pití. V úterý z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu 24 stupňů, polojasno anebo oblačno, ve čtvrtek 26 stupňů, polojasno, a s pátečními třicítkami by nás mělo čekat slunečno.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z dálnice u Olomouce, také u Kojetína, a nehoda na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Máte dálniční známku a jedete povolenou rychlostí. I to teď policie kontroluje na 281. kilometru dálnice z Mohelnice na Lipníku u Olomouce, také na 253. kilometru D1 u Kojetína. A po ranní nehodě ještě stále jezdíme k Javadlově na Boskovicku ve Voděradech. Tady pozor za obchodem ve směru na Krhov.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Thank you.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.

0: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
1: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
0: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
1: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
0: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i park.

0: a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Každý den hrajeme vaše oblíbené hity a také radíme, kam zajít, aby nebyla nuda. Olomoucké kino Metropol zve dnes na divadlo. Ano, bude se tady hrát lehtivá francouzská komedie Manželské turbulence od 19 hodin. V Olomouci se chystá také velmi oblíbená akce Festiák Olomouc ožije. Největší pouliční festival, muzikanti, bubeníci, tanečníci, DJs budou všude ve městě na každém rohu. Začínáme už ve čtvrtek 18.6. a program najdeme na webu olomouc.žije.cz a spousta umělců se od čtvrtka do soboty protočí taky na olomouckém letňáku. Máme tady ještě také festival Hudba bez hranic na Šumpersku. Na Hudbu bez hranic zvou dolní studentky. V pátek 19. června ve zdejším kulturáku v dolních studentkách vystoupí Pokáč, také Kabát Tribute a ještě zdravíme i Přerovské kino Hvězda. To láká na nové Spielbergovské sci-fi, které se jmenuje Den odhalení. Užijte si celý týden s naším rádiem.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádně, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
9: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
10: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. 20 let čekání pokračuje. Plány na cyklostezku z Olomouce do Chomoutova znovu nabírají zpoždění a letos se stavět nezačne. Město kvůli nespokojenosti ukončilo spolupráci s původním projektantem a zakázku v březnu svěřilo nové firmě. O cyklostezce do Chomoutova se mluví přes 20 let, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Hranicích na úřadě dnes nepochodíme. Kvůli výpadku služeb operátora jsou tu mimo provoz klíčové agendy městského úřadu. Lidé si nevyřídí občanky, řidičáky ani pasy. Ovšem, registr vozidel tu funguje dál, informuje město. Polovičatý úspěch na železnici. Současné zavádění vlakových zabezpečovačů ETCS sice zvýšilo bezpečnost na tratích, slibované zrychlení vlaků ani vyšší kapacitu ale nepřineslo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce financování. Pátrání po pohřešovaném z Česka. Chorvatská pobřežní stráž nasadí podvodní dron na průzkum plachetnice, která se v neděli potopila po srážce s katamaránem. Nehodu nepřežili tři čeští občané a po jednom se ještě pátrá. K nehodě došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Vrak plachetnice leží v hloubce asi 50 metrů. Na její palubě bylo 8 lidí ve věku mezi 40 a 50 lety. Katamarán, se kterým se srazila, vezl celkem 125 lidí.
0: Sport.
1: NHL má vítěze. Stanley Cup získali po 20 letech hokejisté Caroliny. V šestém finálovém zápase porazili Vegas 3-0 a celou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Celým letošním playoff navíc prolétli jen se třemi porážkami.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dneska vesměs polojasno s odpoledními teplotami do 20 stupňů. Zítra 23, ve středu 25, s tím, že sem tam může sprchnout. A pak to vystřelí až k tropické 30. Konkrétně o víkendu může být místy i 33 stupňů, takže o víkendu to nejspíš bude na první letní koupačku.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na Olomoucku, v Chomoutově, na Štěpánovské, taky v Loštících, na náměstí Míru, v Šumperku, na Zábřežské, anebo na D1, na exitu, kromě Říž Západ. A máme hlášenou taky nehodu, je to ťukanec tří osobáků v Blansku, v ulici Sadová. Tak tady opatrně a šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. červen na Skyroku. Povodně jsou nepříjemnost, která nás čas od času postihuje. Dnes si připomínáme tu největší ve 20. století v Československu na Dunaji.
2: Přívalová vlna roztrhla 15. června roku 1965 u obce Patince ochranou hráz a likvidovala vše, co jí stálo v cestě. O dva dny později podlehla tlaku vody protipovodňová zábrana u Číčova a dílo zkázy bylo dokonáno. Celkem se z Dunaje vylilo přes miliardu krychlových metrů vody. Evakuováno bylo více než 54 tisíc lidí, na 4 tisíce rodin přišlo o střechu nad hlavou. Lidské ztráty byly naštěstí minimální. Nejčastěji se uvádí, že o život přišli jen dva lidé.
1: Povodně za sebou nechávají finanční ztráty, tím se dostáváme k penězům, které mají dnes své výročí. 15. června neuvěřitelně vzdáleného roku 1762 emituje Marie Terezie bankovky, které se objevují poprvé i v českých zemích. Tehdy se jim říká bankovní cedule neboli bankocetle. S penězi souvisí i další už hudební událost. 15. června 1999 vychází komerčně nejúspěšnější album skyrockového interpreta Carlose Santány Supernatural. Připomíná z něj celosvětové hity Smooth nebo Maria Maria. Hezké vzpomínání je také na 15. červen 1986. Na stadionu Giants v New Jersey se koná závěrečná show turné na podporu Amnesty International nazvaná Conspiracy of Hope – Spiknutí naděje. Na něm mají fanoušci šanci slyšet mimo jiné i rockové celebrity jako U2, Brian Adams, Lou Reed, Peter Gabriel nebo dnes už vzpomenutého Santánu. I zítra vybíráme rockově z dějin, tak si nás nalaďte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
0: Posloucháte Skyrock.
14: Skyrock.

vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: USA, Kanada, Mexiko a ten nejlepší světový fotbal, co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rokové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ententýky, dva špálíky, balón vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
3: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned z několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
11: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
12: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
13: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom. Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz

Prešovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím, a to už od jara příštího roku.
0: Sport.
1: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.
2: Víme, jak bude. Víme, že tento týden by to mohlo být docela pestré. Tak třeba teploty. Zpočátku by měly být jarní, potom letní až tropické. Na Moravě dnes maximálně 20 stupňů, zítra 23. Ve středu už tam cinkne letní 25 a jak už jsme naznačili, v pátek a taky během víkendu nás čekají vyloženě tropické dny. Místy to může být až 33 stupňů.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci, jak jsou kasárna Hejčín u toho železničního přejezdu. Taky máme v Olomouci hlášenou bouračku na kruháči u Globusu a ťukanec dvou aut momentálně řešíme v Hranicích na ulici Hálkova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Tohle je váš pondělní Skyrock a jedna dnešní pronostika říká, že svatý Vít přináší deštivější počasí. Tak to dneska neplatí. A mimochodem, jestli pak víte, co vlastně znamená jméno Vít, nevíte? No tak se to dozvíte. Ještě v téhleté hodině bude Vít a další dnešní oslavenci na Skyrocku, tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Jahody, jahody! Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
11: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý vít a v Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselí. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká do zad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
2: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
3: Nebojte se.
2: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Olomoučtí strážníci opět hlídají, jak se jezdí v ulicích města. Měří povolenou rychlost, a to na 4 ulicích. Městská policie Olomouc informuje, že dnes hlídá dodržování rychlosti na ulicích Štěpánovská, Jarmily Glazarové, dále na třídě Svornosti a na Zolově ulici.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Tanky na dálnici u Olomouce. Zítra mezi 9 a 15 hodinou se budou po dálnici D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patrům na pásech tanky vozovku nepoškodí, píše o tom ČTK.
0: Hlas lidu.
1: Jaká je v Česku politická nálada? Nový průzkum Kantar mezi voliči na přelomu května a června ukazuje, že by volby vyhrálo hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí STAN a ODS 15,5% a dále by se do sněmovny dostali také Piráti s 9,5% a SPD s 6,5%. Proklouzli by ještě natěsno motoristé s 5%.
0: Sport.
1: Kdo vyhraje Národní basketbalovou ligu? Až 7. zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Pardubice začne v 17 hodin.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Říká se, že svatý Vít dává trávě pít. Ne, dneska by pršet nemělo, možná až ve středu. A pokud jde o teploty, tak odpoledne maxima čekáme kolem 20, zítra bude 23 a potom to půjde postupně nahoru. A to takže velmi. Stále platí, že v pátek a o víkendu bychom se měli připravit na tropické 30.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Zdravíme na cestách, je tady naše blesková doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Pražské, když se jede kolem Globusu, taky v Šumperku na Zábřežské a nebo v Prostějově na křižovatce Svatoplukova Vrahovická. Tak hlavně dobře dojeďte a ať je to bez nehod a bez pokut.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Každý den tady pro vás máme na Skyroku ten nejlepší rockový výběr. Hrajeme a bavíme opravdu všechny rockery a rockerky. Díky moc, že posloucháte. Otázka zní, budeme tento týden dost kreativní? Bude čas i na nějakou tu romantiku? Tak to zjišťuje náš rádiový astrolog. A my se to rozvíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál. Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
1: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Objevte kouzlo hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připravený je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
11: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
12: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Posloucháte Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička. Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Nově 3 národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a o historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud měla status národní sbírky pouze sbírka růží v rozáriu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk příběh starý 750 let. Mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města k jubileu a potrvá do 11. října. Ode dneška začal sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadů má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Pokud pojedete vlakem, raději si zkontrolujte, jak vám to jede. Na železnici včera začal platit upravený jízdní řád. Změny se týkají regionálních vlaků ve většině krajů v Česku. Mají zlepšit návaznost mezi spoji.
0: Sport.
1: Podsta pro předního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. 20-letý hráč se po roce opět dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup, ve kterém Evropa hraje proti výběru světa. Laver Cup bude v září hostit Londýn.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dneska vesměs polojasno s odpoledními teplotami do 20 stupňů. Zítra 23, ve středu 25 s tím, že sem tam může sprchnout. A pak to vystřelí až k tropické třicítce. Konkrétně o víkendu může být místy i 33 stupňů. Takže o víkendu to nejspíš bude na první letní koupačku.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
2: Je to naše blesková odpolední doprava. Pozor, v Olomouci na Svornosti strážníci s radarem tady hlídají tu třicítku a kontrolu můžem potkat i v Prostějově na Konečné anebo v ulici za Kosteleckou. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrockem je všechno dokonale vyladěné. S námi máte vždycky vyhlídky na velmi příjemně strávený den i noc. Z rukávu sypeme další hudební esa, takže dál hrajeme ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a zůstaňte s námi.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na úvod jedna otázka, jak změní umělá inteligence naše univerzity a výuku obecně? Pomáhá nám nebo představuje riziko? Tomu se bude věnovat celouniverzitní konference AI Day. Už zítra, 16. června, v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Další informace na olomouc.cz. Jak už od nás víte, v úterý pojede z Přáslavic na dálnici D35 hned několik tanků Leopard. Proč a kam? O tom píše report.cz. A taky připomínáme, že pokračuje prostějovské léto, program je na zámku i na náměstí. Jsou to koncerty, letní kino nebo taky plážový volejbal. Podrobnosti určitě najdeme na prostějov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
0: Na rok máš nárok.
1: Skyrock.

Odpoledne na Skyroku. Call me poor boy. Oh, you let me down.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. 20 let čekání pokračuje. Plány na cyklostezku z Olomouce do Chomoutova znovu nabírají zpoždění a letos se stavět nezačne. Město kvůli nespokojenosti ukončilo spolupráci s původním projektantem a zakázku v březnu svěřilo nové firmě. O cyklostezce do Chomoutova se mluví přes 20 let, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Hranicích na úřadě dnes nepochodíme. Kvůli výpadku služeb operátora jsou tu mimo provoz klíčové agendy městského úřadu. Lidé si nevyřídí občanky, řidičáky ani pasy. Ovšem, registr vozidel tu funguje dál, informuje město. Polovičatý úspěch na železnici. Současné zavádění vlakových zabezpečovačů ETCS sice zvýšilo bezpečnost na tratích, slibované zrychlení vlaků ani vyšší kapacitu ale nepřineslo, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce financování. Černý scénář se naplnil. Chorvačtí potápěči objevili uvnitř potopené plachetnice u Splitu tělo pohřešované osoby. Bilance nedělní tragické srážky s katamaránem tak stoupla na 4 oběti. Jde o české občany. K nehodě došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. V hloubce asi 50 metrů tam nyní leží vrak 14-metrové plachetnice. Na její palubě bylo 8 lidí, 4 přežili. Přežilo také 125 lidí, které vezl katamarán.
0: Sport.
1: NHL má vítěze. Stanley Cup získali po 20 letech hokejisté Caroliny. V šestém finálovém zápase porazili Vegas 3-0 a celou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Celým letošním playoff navíc prolétli jen se 3 porážkami.
2: Víme, jak bude. Víme, že tento týden by to mohlo být docela pestré. Tak třeba teploty. Zpočátku by měly být jarní, potom letní až tropické. Na Moravě dnes maximálně 20 stupňů, zítra 23. Ve středu už tam cinkne letní 25 a jak už jsme naznačili, v pátek a taky během víkendu nás čekají vyloženě tropické dny. Místy to může být až 33 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Přáslavic, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Hlídka je i přímo v Prostějově na Okružní, ve Vyškově na ulici Purkyňova anebo v Šumperku na Zábřežské. A máme hlášené odstavené vozidlo na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, kousek od Lunčovic a hlášenou máme i nehodu, je to ťukanec dvou aut v Boskovicích na Sokolské. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
2: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
9: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
14: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
2: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
1: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
2: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Každý den hrajeme vaše oblíbené hity a také radíme, kam zajít, aby nebyla nuda. Olomoucké kino Metropol zve dnes na divadlo. Ano, bude se tady hrát lehtivá francouzská komedie Manželské turbulence od 19 hodin. V Olomouci se chystá také velmi oblíbená akce Festiák Olomouc ožije. Největší pouliční festival, muzikanti, bubeníci, tanečníci, DJs budou všude ve městě na každém rohu. Začínáme už ve čtvrtek 18.6. a program najdeme na webu olomouc.žije.cz a spousta umělců se od čtvrtka do soboty protočí taky na olomouckém letňáku. Máme tady ještě také festival Hudba bez hranic na Šumpersku. Na Hudbu bez hranic zvou dolní studentky. V pátek 19. června ve zdejším kulturáku v dolních studentkách vystoupí Pokáč, také Kabát Tribute a ještě zdravíme i Přerovské kino Hvězda. To láká na nové Spielbergovské sci-fi, které se jmenuje Den odhalení. Užijte si celý týden s naším rádiem.
1: Je to gól!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
9: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
10: Nebojte se.
9: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
11: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
12: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
13: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
12: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
13: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
12: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
14: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
15: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
16: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
17: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
18: Objednej a už to letí.
19: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
20: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
21: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
3: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Olomoučtí strážníci opět hlídají, jak se jezdí v ulicích města. Měří povolenou rychlost a to na 4 ulicích. Městská policie Olomouc informuje, že dnes hlídá dodržování rychlosti na ulicích Štěpánovská, Jarmily Glazarové, dále na třídě Svornosti a na Zolově ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Tanky na dálnici u Olomouce. Zítra mezi 9 a 15 hodinou se budou po dálnici D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patkům na pásech tanky vozovku nepoškodí, píše o tom ČTK.
1: Hlas lidu.
2: Jaká je v Česku politická nálada? Nový průzkum Kantar mezi voliči na přelomu května a června ukazuje, že by volby vyhrálo hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí STAN a ODS 15,5% a dále by se do sněmovny dostali také Piráti s 9,5% a SPD s 6,5%. Proklouzli by ještě natěsno motoristé s 5%.
1: Sport.
2: Kdo vyhraje Národní basketbalovou ligu? Až 7. zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Pardubice začne v 17 hodin.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Odpoledne by mělo být ve znamení ubývání oblačnosti. Slábnout by nám postupně mohl i vítr. Teploty se nám drží na 19 stupních. Kolem 8 hodiny by se ale mělo začít lehce ochlazovat. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 59 minut. V noci čekáme jasno až polojasno. Nejnižší teploty klesnou k 8 stupňům. Úterý by nám mělo začít vymetenou oblohou. V průběhu dne ale začnou od západu přibývat mraky. Místy se mohou objevit i nějaké dešťové kapky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je poměrně hladká. Trochu se nám to může štosovat jen v ulicích Švajcarova a Brněnská. Tady taky můžeme potkat policejní hlídku. Ty stojí taky v Hranicích, v ulici Bělotínská, na D35 na exitu Velký Újezd, na D1 na exitu Přerov nebo na D46 na výjezdu na Vyškov. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Skyrock.
12: Skyrock. Rádio Hana Skyrock.
11: Skyrock.
13: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Posloucháte Skyrock USA, Kanada, Mexiko a ten nejlepší světový fotbal, co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rockové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ententýky, dva špálíky, balon vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
3: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned z několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko.
14: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Máme tu pro vás další informace. Nově 3 národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a o historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud měla status národní sbírky pouze sbírka růží v rozáriu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk příběh starý 750 let. Mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města k jubileu a potrvá do 11. října. Ode dneška začal sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadů má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Obě veřejnoprávní média by měla dostat méně peněz než letos. Televize si pohorší o miliardu korun, rozhlas pak přijde zhruba o 400 milionů, informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř.
0: Sport.
1: Podsta pro předního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. 20-letý hráč se po roce opět dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup, ve kterém Evropa hraje proti výběru světa. Laver Cup bude v září hostit Londýn.
2: Pohoda na svatého Víta, to dobrota nažita. To je pronostika na dnešní den. Venku se nám to sice trochu mračí, pohodu tam ale asi máme. Víme, jak bude. Od zítřka by se nám mělo začít mírně oteplovat, zatímco dneska nám na většině míst teploměr nepřikročil 20 a teploty byly 2 stupně pod průměrem pro dnešní datum. Zítra už by se mohlo vyšplhat na 23, ve středu dokonce na 24 stupňů. Pátek už by nám mohl přinést tropickou teplotu.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci momentálně pěkně projedeme téměř všude, jen u uzavřeného pruhu v ulici Brněnská se nám to trochu zpomaluje. Zdržení by ale nemělo být na více než pár minut. Neprůjezdný pruh kvůli bouračce nákladňáku s dodávkou je na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Mořice. Na místě je policie. Havárie osobáků pak komplikuje dopravu taky na Vyškovsku na průtahu obcí Drnovice. Pohodovou jízdu vám přejeme z našich rádiových vln.
0: Tak a teď už hrajem.
4: Skyrock.

0: Tohle je váš pondělní Skyrock a jedna dnešní pronostika říká, že svatý Vít přináší deštivější počasí. Tak to dneska neplatí. A mimochodem, jestli pak víte, co vlastně znamená jméno Vít, nevíte? No tak se to dozvíte. Ještě v téhleté hodině bude Vít a další dnešní oslavenci na Skyrocku, tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Jahody.
4: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
7: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: Máme pro vás všechno nejlepší.
14: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
15: Největší hity 80. a 90. let.
14: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
15: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarý.

0: hitparádičky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý vít a v Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselí. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká do zad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

10. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc-Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Řidiči v Prostějově zbystřete, máme pro vás důležitou dopravní informaci. Zítra od 8 ráno do 10 večer bude úplně uzavřené náměstí TG Masaryka. Raději si tedy svou cestu předem naplánujte jinudy, ať se vyhnete komplikacím. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku. Sport. Atletický svátek v Ostravě letos slibuje opravdu hvězdnou podívanou. Na úterní zlaté tretře se totiž utká hned 50 medailistů z těch největších světových akcí. A to včetně šampionky Manuel. Pokud fandíte královně sportu, tenhle špičkový meeting by vám rozhodně neměl uniknout.
2: Víme, jak bude. V noci by mělo být polojasno až jasno. Foukat nám bude jen trochu.

0: se mohlo o slovo přihlásit i nějaký ten déšť nebo přeháňka. Teplotní maxima slibují zítra 21 až 25 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci číhá policejní hlídka v ulici Velkomoravská. Hlásíte nám ji taky na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Hulín Západ nebo v obci Šumperk v ulici Československé armády. Na odstavené auto na Krajnici si pak dáme pozor na D1 na trase Vyškov Říkovice před exitem Mořice. Podobnou situaci máme taky na sjezdu z dálnice D1 na exitu Přerov. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Každý den tady pro vás máme na Skyroku ten nejlepší rockový výběr. Hrajeme a bavíme opravdu všechny rockery a rockerky. Díky moc, že posloucháte. Otázka zní, budeme tento týden dost kreativní? Bude čas i na nějakou tu romantiku? Tak to zjišťuje náš rádiový astrolog. A my se to dozvíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál. Skyrock.
1: Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Rádium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. červen na Skyroku. Povodně jsou nepříjemnost, která nás čas od času postihuje. Dnes si připomínáme tu největší ve 20. století v Československu na Dunaji.
2: Přívalová vlna roztrhla 15. června roku 1965 u obce Patince ochranou hráz a likvidovala vše, co jí stálo v cestě. O dva dny později podlehla tlaku vody protipovodňová zábrana u Číčova a dílo zkázy bylo dokonáno. Celkem se z Dunaje vylilo přes miliardu krychlových metrů vody. Evakuováno bylo více než 54 tisíc lidí, na 4 tisíce rodin přišlo o střechu nad hlavou. Lidské ztráty byly naštěstí minimální. Nejčastěji se uvádí, že o život přišli jen dva lidé.
1: Povodně za sebou nechávají finanční ztráty, tím se dostáváme k penězům, které mají dnes své výročí. 15. června neuvěřitelně vzdáleného roku 1762 emituje Marie Terezie bankovky, které se objevují poprvé i v českých zemích. Tehdy se jim říká bankovní cedule neboli bankocetle. S penězi souvisí i další už hudební událost. 15. června 1999 vychází komerčně nejúspěšnější album skyrockového interpreta Carlose Santány Supernatural. Připomíná z něj celosvětové hity Smooth nebo Maria Maria. Hezké vzpomínání je také na 15. červen 1986. Na stadionu Giants v New Jersey se koná závěrečná show turné na podporu Amnesty International nazvaná Conspiracy of Hope, Spiknutí naděje. Na něm mají fanoušci šanci slyšet mimo jiné i rockové celebrity jako U2, Brian Adams, Lou Reed, Peter Gabriel nebo dnes už vzpomenutého Santánu. I zítra vybíráme rockově z dějin, tak si nás nalaďte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Posloucháte Skyrock.
15: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, třetí červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatiích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
11: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
15: Rok, rok, rok. A furt rok.
16: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Řidiči v Prostějově, zbystřete, máme pro vás důležitou dopravní informaci. Zítra od 8 ráno do 10 večer bude úplně uzavřené náměstí TG Masaryka. Raději si tedy svou cestu předem naplánujte jinudy, ať se vyhnete komplikacím. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku.
0: Sport.
1: Atletický svátek v Ostravě letos slibuje opravdu hvězdnou podívanou. Na úterní zlaté tretře se totiž utká hned 50 medailistů z těch největších světových akcí. A to včetně šampionky Manuel. Pokud fandíte královně sportu, tenhle špičkový meeting by vám rozhodně neměl uniknout.
2: Víme, jak budeme.

0: by se mohlo o slovo přihlásit i nějaký ten déšť nebo přeháňka. Teplotní maxima slibují zítra 21 až 25 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci číhá policejní hlídka v ulici Velkomoravská. Hlásíte nám ji taky na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Hulín Západ nebo v obci Šumperk v ulici Československé armády. Na odstavené auto na Krajnici si pak dáme pozor na D1 na trase Vyškov Říkovice před exitem Mořice. Podobnou situaci máme taky na sjezdu z dálnice D1 na exitu Přerov. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc-Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Řidiči v Prostějově, zbystřete, máme pro vás důležitou dopravní informaci. Zítra od 8 ráno do 10 večer bude úplně uzavřené náměstí TG Masaryka. Raději si tedy svou cestu předem naplánujte jinudy, ať se vyhnete komplikacím. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku.
0: Sport.
2: Atletický svátek v Ostravě letos slibuje opravdu hvězdnou podívanou. Na úterní zlaté tretře se totiž utká hned 50 medailistů z těch největších světových akcí. A to včetně šampionky Manuel. Pokud fandíte královně sportu, tenhle špičkový meeting by vám rozhodně neměl uniknout.
3: Víme, jak...

0: krémem. UV index bude totiž na šestce. Sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hana Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháte Skyrock.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na cc.eu.
5: Posloucháte Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na úvod jedna otázka. Jak změní umělá inteligence naše univerzity a výuku obecně? Pomáhá nám nebo představuje riziko? Tomu se bude věnovat celouniverzitní konference AI Day. Už zítra, 16. června, v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Další informace na olomouc.cz. Jak už od nás víte, v úterý pojede z Přáslavic na dálnici D35 hned několik tanků Leopard. Proč a kam? O tom píše Report.cz. A taky připomínáme, že pokračuje Prostějovské léto. Program je na zámku i na náměstí. Jsou to koncerty, letní kino nebo taky plážový volejbal. Podrobnosti určitě najdeme na Prostějov EU. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
6: Rádio Haná Skyrock.
7: Rádio Haná Skyrock.
8: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
7: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
8: akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: 30 rokov na scéne No Name O2
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Hana Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
5: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
5: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

Pardubicko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 15. červen na Skyroku. Povodně jsou nepříjemnost, která nás čas od času postihuje. Dnes si připomínáme tu největší ve 20. století v Československu na Dunaji.
3: Přívalová vlna roztrhla 15. června roku 1965 u obce Patince ochranou hráz a likvidovala vše, co jí stálo v cestě. O dva dny později podlehla tlaku vody protipovodňová zábrana u Číčova a dílo zkázy bylo dokonáno. Celkem se z Dunaje vylilo přes miliardu krychlových metrů vody. Evakuováno bylo více než 54 tisíc lidí, na 4 tisíce rodin přišlo o střechu nad hlavou. Lidské ztráty byly naštěstí minimální. Nejčastěji se uvádí, že o život přišli jen dva lidé.
2: Povodně za sebou nechávají finanční ztráty, tím se dostáváme k penězům, které mají dnes své výročí. 15. června neuvěřitelně vzdáleného roku 1762 emituje Marie Terezie bankovky, které se objevují poprvé i v českých zemích. Tehdy se jim říká bankovní cedule neboli bankocetle. S penězi souvisí i další už hudební událost. 15. června 1999 vychází komerčně nejúspěšnější album skyrockového interpreta Carlose Santany Supernatural. Připomíná z něj celosvětové hity Smooth nebo Maria Maria. Hezké vzpomínání je také na 15. červen 1986. Na stadionu Giants v New Jersey se koná závěrečná show turné na podporu Amnesty International nazvaná Conspiracy of Hope, Spiknutí naděje. Na něm mají fanoušci šanci slyšet mimo jiné i rockové celebrity jako U2, Bryan Adams, Lou Reed, Peter Gabriel nebo dnes už vzpomenutého Santánu. I zítra vybíráme rokově z dějin, tak si nás nalaďte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
3: It was a midnight hour. I was creeping around. Crawled down to the swamp. Where the deal went down, I conjured him. He came to me with fire in his breath. He said, "Boy, I'm gonna show you how the boogie should be."

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červen se Skyrokem. Dnes musím začít narozeninovou gratulací fenomenálnímu českému sportovci oštěpaři Janu Železnému. Výčet jeho úspěchů bude hovořit za vše. Je držitelem 3 zlatých olympijských medailí z let 92, 96 a 2000. Jedné stříbrné ze Soulu 88, 3 zlatých medailí z mistrovství světa v roce 93, 95 a 2001. Vyhrává ankety Atlet světa v roce 2000, Atlet Evropy v letech 96 a 2000, českým sportovcem roku se stává 4x v roce 93, 95, v roce 2000 a 2001. Je držitelem světového rekordu z roku 1996, 98 metrů 48 cm. Rekord drží i žena Valentina Tereškovová. 16. června 1963 se stává první ženou v kosmu. Bývalá tkadlena se mění v nejpopulárnější ženu východního bloku a završuje triumf sovětské kosmonautiky na počátku 60. let po letu prvního člověka Jurie Gagarina. Rekord v záporných číslech si musíme připomenout krachem nechválně známé banky IPB, která přišla státní kasu na přibližně 200 miliard korun.
2: 16. červen 2000. Ozbrojené komando v centrále banky, statisíce klientů na pobočkách a nucená zpráva nad IPB. Politicko-kriminální kauza vypuká.
1: Na závěr veselé vzpomínání v rámci nadcházejícího letního festivalování. Je 16. červen 1967 a začíná první mamutí open air akce typu, jaký známe dnes, Monterey Pop Festival. Účastní se ho 55 tisíc návštěvníků a užívají si tehdejší hvězdy rockového nebe jako Who, Animals, Simon and Garfunkel, Jimi Hendrix, Janis Joplin a další. Na Skyroku dostanete rock i bez festivalového bláta, tak si ho užijte a zítra si nenechte ujít další Big Beatácký výběr z dějin.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.